tak, nemy tak, čene tak, nemy tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak, čene tarik, ta tak